0: to stihl najít?
1: Já jsem, protože jsem právě dneska, když mě to zavolali, jestli bych jako něco neudělal, jsem říkal, že jo, ale že už nejsem doma, že to nestihnu vytisknout, protože jsem byl vlastně v Příbrami.

0: říct něco závěrem k tomuto číslu nového třeba?
1: Já myslím, že tam zase to funguje tak, aby bylo čtivo na celý čtvrt rok, takže člověk, který podzim chce strávit s hezkým časopisem,

0: Ano.
1: Nebo se tomu chci úplně vyhnout, i to může být cíl. A ono to není tak lehký, protože ještě záleží na tom, jaký jsme takzvaný konfliktní profil. A když to zjednoduším, tak můžeme

0: si koukat z okna, co se děje. Ne?
1: Prostě když se nesklidníš, tak seš mrtvý.
0: A začneš dělat celý ten postup. No, a je to antiintuitivní, protože tvoje intuice ti radí něco úplně jiného. Začneš panikařit, jo, prostě

0: ale ten Pavel říká, že se o něj staral. On se na něj staral způsobem, že ho právě třeba týden nechal v tom
1: báglu.
0: V tom báglu, jo. Pak když ho teda vytáhl,

0: Já vidím něco úplně jiného. Já vidím jinou obálku. Dokud nevím, a můžeme se teď hádat, říkám, že tam spousta malého textu, já řeknu, to není pravda, tam je fotka, je tam oranžový kolečko a velký písmenka.
1: Jo.
0: A když nevím, co vidí oni, tak se o tom můžeme hádat.

0: Je to daleko od Blavy.
1: Je to daleko. A potom nějak ta Praha ma prostě mi učarila jako také druhé město na život a nějak jsem prostě už se tak stalo a já jsem

pro malou procházku, s tím, že mezi sochaře následně sestoupím z výšin. Nikoli z pýchy marnivé, ale proto, abych se po čase znovu pokochal pohledem

to říká, že my usuzujeme na charakter lidí podle toho, v jaké situaci se nacházíme my sami. Vysvětlím. Jedeš autem, spěcháš. Jako už jedeš pozdě, prostě víš to. Jedeš po okresní

důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám.

žili od první do poslední minuty. Potkali jsme skvělé filmaře, herečky, herce, další známé osobnosti a natočili spoustu krásných rozhovorů, hodně se nasmáli a hlavně si znovu

nedělali ze sebe blbce, můžeme vlastně si začít uvažovat o tom, dobrá, využijeme to, co nám dovoluje zákon a stanovíme tu cenu tak, jak je zákon o ní hovoří, to znamená, dáme tam všechny složky, které tam patří, plus náš přiměřený zisk.

0: každý má dělat to, co jako to, a že když v tom to děláš dobře, takže je to v pořádku. A ty to děláš dobře, takže já myslím, no takže počkej, já jsem tě přerušil, takže se rozhodl, že nebudeš neurolog, neurochirurg.
1: Neurochirurg.

je. A to je důležité. A tohle je vlastně poslání toho, co tady děláte, aby se to dostávalo k dětem, k dalším generacím. A protože to je nejvíc, to je totiž naše podstata. A pro mě, já

0: vlastních školek a myslím si, že i díky tomu, že vyšlo počasí, tak si to děti hodně užili a bavilo je to.
1: Co měli za úkol na tom vašem stanovišti?
0: Na našem stanovišti jsme vlastně hráli na dřevorubce.

0: za něco, co umím, protože já jsem vůbec nežil jako podnikatel. Víš, já jsem byl sice jako statutární orgán, místo předseda.
1: Ale dostával výplatu.
0: A prostě, víš co, kdybych nepřišel do práce, tak to celý běží.
1: Jasně.
0: A já jsem tenkrát zavolal

Andrew, 23 let, seš vlastně jakousi tváří značkou a u tebe platí něco podobného, jak se na Moravě říká, že s vinem a s babama je to stejný, že čím starší, tím větší opice.

0: A,
1: Ano,
0: B, C,
1: ano.
0: D, E.
1: Hezké
0: Poznáváš
1: pořadí.
0: někoho?
1: Jo,
0: Jo,
1: ano.
0: tyhle ty lidi jsou velmi dobří jako v analýze, v eliminaci rizik třeba, v odhadování těch rizik, jako klepou, říkají prostě tepou.